0: Nestihli jste o víkendu žádný koncert a máte málo živýho roku v krvi? Potřebujete nakopnout živou muzikou před náročným pracovním týdnem? Nalaďte si Rock Radio v neděli večer a vychutnejte si rockovej živák. Místo v první řadě na koncertech těch nejlepších rockových skupin vám drží Kamil Dráb. Rockovej živák. Každou neděli od 19 hodin na Rock Radio. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Václave, já tě žádám. Já jsem ti to říkal, Jaromíre.
2: Jo, mám asi smálenýho.
1: Ukaž. Ženský, jděte ven.
2: To bude, jo!
3: To je dobrý. Měl jsi štěstí, Jaromíre, je to těsně vedle. Na funkci to nebude mít vliv.
4: To je jako na funkci rostlináře, jo?
3: No, to už vůbec ne.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Vyberte si rockový album na sobotní večer. Zajímá nás to, co zajímá vás. Rockový referendum. Na vašem hlasu záleží. Sobotní rockový referendum servíruje něco málo z Rock Radio Stage. Jedničku vyfasovali Devil Heads s deskou Superhero z roku 2021. Dvojku schytal Miloš Dodo Doležal a jeho Vitacit Revisited 1975 až 1991 Part 3 z letoška. A do třetice tu máme Odysseu a jejího skauta z roku 2010. Hlasujte na našem webu rockovyradio.cz. Vyberte si rockový album na sobotní večer. Zajímá nás to, co zajímá vás. Rockový referendum. Na vašem hlasu záleží. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Svobodný Halík se k naší četě už nevrátí, protože se provinil proti řádům Československé lidové armády.
2: Akorát se ožral, pochcel a poblil.
1: Kdyby se takto choval každý velitel, byla by naše armáda za chvíli bez čeho, byla by bez velitelů. Tím by se ovšem oslabila naše bojeschopnost. Musíme si uvědomit, že za hranicemi číhají imperialisti, kteří očekávají naše zakolísání. A každý velitel, který si ožere držku, jim žene vodu na mlej.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Jeden za 18, druhej bez dvou za 20. Kuba Vaňas a Petr Janda. Dva muzikanti, kterým se zachtělo mikrofonu. Každý všední den se připravte na nálož hudebních zajímavostí, novinek a nejapných žertů. Rokový odpoledne s Kubou a Petrem každý všední den od 15 do 18 na Rock Rádiu. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Fuj, ty smrdíš. Kdo by co s tou korvou dělal?
2: Jak dělal? Co dělal? Ona dělala? Co se měl dělat?
0: Rock Rádio. Konec legrace.

0: smrsná? Máte chuť na pořádnej rokovej nářez? Nebo radši něco jemnějšího? Z našeho nabušeného jídelníčku si vybere každej. Elektrický oběd na Rock Rádiu. Každý všední den úderem 11. dopolední přijímáme objednávky přes naše sociální sítě a celá hodina se nese ve vaší režii. My vám to jen pokrájíme, podusíme, připečeme a naservírujeme. Tak se neupejpejte a objednávejte. Elektrický oběd. Každý všední den od 11 do 12 na Rock Rádiu. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Nemůže to zhnisat.
2: Smysl. Věděla, že jsem tu jehlu nahříval nad zapalovačem, ne? O.
1: A neměl byste si tam dát tu niť?
2: Jsi nějaká chytrá holčičko.
0: Rock Rádio. Konec legrace.

0: Propásli jste středečního hosta? Zajímá vás, co se konkrétní týden událo v rockové historii? Chcete znát příběhy legendárních Alp? Nebo si poslechnout rozhovor s osobnostmi motosportu? Není problém. Podcasty Rock Rádia jsou vám plně k dispozici. Hvězdný host, Rocková kronika, Deska měsíce a Motokeci speciál. Najdete je na našem webu rockoviradio.cz a na streamovacích platformách. Slušný podcasty Rock Rádia můžete sjíždět kdykoliv, kdekoliv. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Ty tě tam úplně zbeblí, ty holky!
2: Mámo, že ty půjdeš taky klečet. Teď jsi byla na mě moc ošklivá. To je na klečení.
0: Rock Rádio. Konec legrace.

0: vyznáváte jedině klasiku a s žádnýma novotama si na vás nepřijdou? Jak tomu není minimálně 40 let, tak tomu teče mlíko po bradě? A ty mladý stejně neví, co je dobrý? Nalaďte si náš stream Legends of Rock a budete na svých. Od AC/DC po ZZ Top. Klasika a legendy roku. To je náš stream Legends of Rock na rockoviradio.cz.
1: Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
2: Prosím tě, nedejchej nám, je táhne z tebe pivo a smrděj ti nojdi silou, vej do kučku jeden. To je život.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Rock Radio. Rocková noc. Každý večer od 10 startuje na Rock Radio Rocková noc. Slušná rocková muzika a legenda českého éteru Jirka Němý. Moc nemluví, za to slušně hraje. Rocková noc s Jirkou Němým. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Na babičce nejlíp vidíš, že člověk se učí jenom proto, aby nakonec všechno zapomněl.
2: Tati, a byla tě taky někdy tvoje maminka?
1: Ne, jenom tvoje.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Rock Radio. Rockovej víkend začíná v pátek večer a končí v pondělí ráno. Víc už ho natáhnout nedovedeme. Pokud se vám v týdnu něco nepovedlo, máte šanci to o víkendu napravit. Rockovej víkend na Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Nezlobte se na mě, že vás obtěžuju. Já jsem se ještě zapomněla zeptat.
2: Věro, který klíč je od půdy?
0: Rock Radio. Konec legrace.

Vyberte si rockový album na sobotní večer. Zajímá nás to, co zajímá vás. Rockový referendum. Na vašem hlasu záleží. Sobotní rockový referendum servíruje něco málo z Rock Radio Stage. Jedničku vyfasovali Devil Heads s deskou Superhero z roku 2021. Dvojku schytal Miloš Dodo Doležal a jeho Vitacit Revisited 1975 až 1991 Part 3 z letoška. A do třetice tu máme Odysseu a jejího skauta z roku 2010. Hlasujte na našem webu rockoviradio.cz. Vyberte si rockový album

Rock Radio. Rockovej večer. Máte za sebou pernej den? Rockovej večer vás z toho dostane. Balzám na vaše pocuchaný nervy a zvýšený krevní tlak, to je Rockovej večer. Od pondělí do pátku úderem 8. na Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

0: Máme ji!
1: Naši novou akuvrtačku.
0: Jen za 799 korun.
1: S baterií a nabíječkou v ceně.
0: To byl nákup. V Baumaxu je pořád co objevovat.
1: V Baumaxu akuvrtačka Assist s příslušenstvím jen za 799 korun. Platí do konce října.
0: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
2: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
3: Sedíš celý den na přepážce a vracíš se domů otrávený a bez nálady. Potřebuješ změnu, ale nevíš, kde práci hledat? Láká tě kreativní a cool práce v super kolektivu? Tak zahoď razítko a pojď s námi prodávat rádio a žít nový život. Nechceme CVčko, prostě o sobě napiš pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe.
4: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz.
5: Řekni třikrát, strč prst skrz krk.
6: Znám lepší. Skla prostroje CZ.
5: Co?
6: Kvalitní skla pro zemědělské a stavební stroje.
5: Skla prostroje CZ.
6: Specialista na skla pro pracovní stroje.

Radia.cz. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.

0: počasí.
1: Než se pustíme do našeho ranního rozjezdu, pojďme se podívat na počasí, který nás čeká dneska. Bude většinou jasno nebo skoro jasno. Ráno se zejména v severozápadní polovině Čech budou vyskytovat místní mlhy nebo nízká oblačnost, ale během dopoledne se budou rozpouštět. Nejvyšší denní teploty 20 až 24 stupňů Celsia, v 1000 metrech na horách kolem 16 a na Šumavě až 19 stupňů.
0: Rock Radio, rockovej víkend.
1: Krásné ráno z Rock Rádia vám přeje Adele, vaše víkendová moderátorka. Máme 3. října, 7 hodin ráno a svátek dneska slaví ti, co nesou jméno Bohumil. Kromě toho je ale taky třeba Světový den úsměvu, Národní den přítelů anebo Národní den bez cukru. My si v téhle naší první hodince povíme, co nás čeká v rokovém referendu, ale samozřejmě si dáme slušnou rokovou muziku. Hned takhle na začátek posílám kapelu Pretenders, Daniela Landu, kapelu Amaranth anebo Bryana Adamse už za chvilku.

0: píseň Don't Get Me Wrong od britsko-americký rockový kapely The Pretenders je jedním z jejich nejznámějších a nejchytlavějších hitů 80. let. Tahle píseň vyšla v roce 1986 na čtvrtém studiovém albu kapely s názvem Get Close a hned se stala obrovským hitem v britských i amerických hitparádách. Skladba je typickým příkladem melodického poproku s energickou kytarovou linkou a chytlavým refrénem a na rozdíl od drsnějšího punk rockového začátku kapely v 70. letech ukazuje Don't Get Me Wrong jemnější, melodičtější a přístupnější tvář hlavní frontmanky. A jak jsem slíbila na začátku hodinky, pojďme se podívat na dnešní výběr v rockovém referendu. Jako první tady máme desku Superhero od Devil Heads z roku 2021. Druhou deskou je Vitacit 1975, třetí část od Miloše Dodo Doležela. Tu máme z roku 2026. No a třetí je Odyssea z roku 2010 s deskou Scout. Je jenom na vás, na jakou desku máte dneska chuť, ale určitě zahlasujte a úderem 18. hodiny ukončujeme hlasování a jak už víte, tak od 19. hodin po roku na přání deska tady na Rock Rádiu pojede. Toť k rokovýmu referendu a my si dáme další muziku. Mám tady jak český výběr, tak ten zahraniční. Iron Maiden, Uriah Heep, Komunál nebo už za chviličku kapela Offspring.
1: Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.
2: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
3: Řekni třikrát, strč prst skrz krk.
4: Znám lepší. Skla prostroje, Skla prostroje, Skla prostroje.cz.
3: Co?
4: Kvalitní skla pro zemědělské a stavební stroje.
3: Skla prostroje.cz.
4: Specialista na skla pro pracovní stroje.
5: Pozor, přijíždí dýňová sezóna.
6: Na farmě Vraňany je vše ve znamení dýní.
5: Dlabání, malování, dýňová stezka, fotokoutky a spousta podzimní zábavy pro děti i dospělé.
6: Dýně si u nás můžete i koupit na vaření i podzimní výzdobu.
5: A když vám v tom všem vyhládne, čeká vás třeba dýňový koláč, dýňová polévka, dýňové burrito, dýňové noky, dýňová pomazánka a dokonce i dýňové kafe.
6: Dýňový ráj na farmě Vraňany.
5: Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.

0: my na sebe po 18 Rock Rádia radši dejchat nebudeme. A nebude to žádnej potlach, ale pořádnej rockovej mejdan. Tři ostrý český skupiny, tým Rock Rádia, slušný rockerky, křest kalendářů, prostě slušná oslava se vším všudy. Line-up je opět překvapením. Nápovědy najdete na našich sociálních sítích, tak si lámejte hlavy. V sobotu 7. listopadu se uvidíme ve sportovní hale Datart ve Zlíně. Přijďte s náma zapít plnoletost. Lístky na rokovýradio.cz.
1: Ahoj, jsem Minijeřáb Zlín. Pomůžu ti stavět, rekonstruovat i usazovat skla. Jako elektrický pomocník nekouřím a dovezu se sám. Více na minijeřábzlín.cz.
2: Rok má být tvrdej. A beton taky. Ferobet. Krásná dlažba a pevná zeď. Ferobet.cz.

0: Než nám začne 8. hodina, tak tu mám pro vás ještě spoustu rockové muziky, ale než vám ji pustím, tak nezapomeňte během dneška zahlasovat na rockovém referendu, kde opět najdete 3 desky. Teď už ale Clow, Nirvana, Blackstone Cherry a nebo už za malou chvilku Alcohol s Petrem Jandou a Pepou Vojtkem.
1: Voda je fajn. V létě na koupání. V zimě na hokej. Dá se z ní uvařit pivo. Ale v baráku ji teda fakt nechceš. A proto jsme tu my, Charvát AS. Spolehlivý výrobce asfaltových pásů a střešních šindelů. Charvát AS. Čtvrtá generace rodinné firmy s ryze českým kapitálem. Charvát AS. Máme asfalt prostě v krvi. www.charvat.cz.
2: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
3: No, říkala, že nic nechce.
2: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
3: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
4: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
3: Romantickou večeři.
4: Pobyt pro dva.
3: House running.
4: Jízdu v supersportu.
3: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
4: Na Allegrie vyberete dárek opravdu pro každého.
3: Nejlepší zážitky hledejte na
5: firmanazážitky.cz.
6: Ahoj, zdravíme posluchače Rock Rádia. My s Harlem jdeme dál a zveme vás na naše koncerty na 8. a 9. října do Prahy na Barču. Vstupenky koupíte v síti goout.net. Takže ještě jednou Harley 8. a 9. října v Praze na Barče. Tak jdem dál, ahoj.
7: V kuchyni, v obýváku, na záchodě. Ať už jste kdekoliv, poslouchejte Rock Rádio v mobilu. Stáhněte si apku radia.cz.

0: Řekni třikrát, strč prst skrz krk.
1: Znám lepší. Sklaprostroje, sklaprostroje, sklaprostroje.cz.
0: Co?
1: Kvalitní skla pro zemědělské a stavební stroje.
0: Sklaprostroje.cz.
1: Specialista na skla pro pracovní stroje.
2: Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička? Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy? Bavila by tě kreativní práce a komunikace s lidmi? Tak

0: voda. Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
1: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.

0: počasí.
1: Pojďme se společně podívat, jaký nás čeká dneska počasí. Bude většinou jasno nebo skoro jasno. Ráno se zejména na severozápadní polovině Čech budou vyskytovat místní mlhy nebo nízká oblačnost, ale během dopoledne se budou rozpouštět. Nejvyšší denní teploty 20 až 24 stupňů Celsia, v 1000 metrech na horách kolem 16 a na Šumavě až 19 stupňů.
2: Charvát AS. Spolehlivý výrobce asfaltových pásů a střešních šindelů. www.charvat.cz. Máme asfalt prostě v krvi.
0: Rock Radio. Rockovej víkend.
1: Pohodovou sobotu vám z Rock Rádia přeje Adele. Dneska máme 3. října, 8 hodin ráno a svátek slaví Bohumil. Když se řekne Bohumil, tak já se hned vybavím Bohumila Hrabala. Tak mi schválně napište, jakýho Bohumila se vybavíte vy a taky mi rovnou napište, pro koho a co mám zahrát, protože si dáme v téhle hodince první dnešní song na přání. Tak se rozmyslete, co chcete, ale ještě před songem na přání si dáme Kysáky, Shinedown, Divokýho Byla a nebo Bon Joviho.
0: Rock Radio.

0: Americká rocková legenda Kiss patří k nejvlivnějším kapelám v historii rockové hudby, a to jak svou hudbou, tak i nepřehlédnutelnou vizuální show. A mě by zajímalo, jestli pak víte, jak vůbec vznikly jejich ikonické masky. Pokud to někdo neví, tak já vám to moc ráda povím, protože když Kisáci v roce 1973 začínali, chtěli se v americký rockový konkurenci okamžitě odlišit. Vzorem jim byly kapely jako Alice Cooper nebo divadelní glam rock, ale každému členovi vytvořili vlastní komiksovou personu. The Starchild, hvězdné dítě, což je Paul Stanley, tak jeho maska s hvězdou kolem jednoho oka vycházela z jeho touhy po slávě, a zpočátku se inspiroval i maskou zvanou The Lone Ranger. The Demon, neboli Simons, baskytarista, miloval horory, sci-fi a komiksy, například postavu Black Bolta od Marvelu, a jeho maska v sobě nese prvky netopíra či draka a podtrhuje jeho divokou show. Pak je The Spaceman, což je vesmírný muž, což je původně Ice Frehley. Kytarista si zvolil vesmírnou tématiku, protože měl rád sci-fi, a jeho maska tvořila kolem očí stříbrný obrazce připomínající exploze nebo brýle mimozemšťana. No a posledně je The Catman, což je kocour, což byl původně Peter Criss. A bubeník věřil v pověru, že kočky mají 9 životů. A jelikož vyrůstal v drsné čtvrti v Brooklynu, tak cítil s kočkami jistou spřízněnost. Takže teď už víte, jak vznikly kysácký masky. A tím, že se blíží Halloween, tak vůbec není od věci jít jako parta za kapelu Kiss. Teď už song na přání, tentokrát pro rádiu posílám kapelu Journey s písní Don't Stop Believin' a hned potom Macbeth, Pink Floydi a nebo Láďa Křížek.
1: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku, a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
2: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například tvoje Lidl značka Formel prací gel, 44 dávek za novou běžnou cenu 119,90, nebo Freddy čistič sifonů 500 gramů za novou běžnou cenu 34,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Radio House 300 Cross Plus, to je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.

Slušnej rok od rána do večera. V DABu i FM nebo na radia.cz.

Chceš být o krok před ostatníma? Vědět, co se na Rock Rádiu šustne dřív než kdokoliv jiný? Staň se členem slušný party a už ti nic neunikne. Mimořádný lístky na koncerty, plánovaný akce a spousta dalšího. To všechno jen pro členy slušný party. Přidej se k nám na rockoviradio.cz. Rockoviradio.cz.

0: Píseň Galaxy dohrála a my máme před sebou další muziku. Ať už jste na cestě, v práci nebo doma, tak leďte dál Rock Radio, protože tu máme pořádně nadupaný playlist Guns N' Roses, Queenie, Simply Plan nebo Vohnouti už za chvíli.
1: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze želvího výběhu.
2: Tak konečně teplo, sluníčko svítí, tráva hřeje a já jsem venku celý den. Lidi chodí pomalu, asi se snaží držet tempo s náma želvama. Tohle je ideální, nikam se nespěchá, jen se kouká, ale i nás želvy tu můžete krmit.
1: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
3: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
4: Tak dobře poslouchejte.
3: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
4: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
3: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
4: Budete viset 101 metrů nad zemí.
3: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
5: Maminko!
4: Prostě pořádnej adrenalin.
3: Tenhle zážitek najdete pouze na...
6: firma na zážitky.
4: CZ.
7: Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička? Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy? Bavila by tě kreativní práce a komunikace s lidmi? Tak

špičky z marcipánu s vanilkovou příchutí. Šál mazaný brušetou z tymiánu a knoflíky ze salámu, kulaťoučky vyšší.

0: Zdravíčko, sousede. Založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžit. No tak nic, no.
1: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.
2: Sedíš celý den na přepážce a vracíš se domů otrávený a bez nálady. Potřebuješ změnu, ale nevíš, kde práci hledat? Láká tě kreativní a cool práce v superkolektivu? Tak zahoď razítko a pojď s námi prodávat rádio a žít nový život. Nechceme CVčko, prostě o sobě napiš pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe.
3: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz.
4: Ahoj, zdravíme posluchače Rock Rádia. My s Harlem jdeme dál a zveme vás na naše koncerty na 8. a 9. října do Prahy na Barču. Vstupenky koupíte v síti gooutout.net. Takže ještě jednou Harley 8. a 9. října v Praze na Barče. Tak jdem dál. Ahoj.
5: Rock Rádio. Slušnej rok. Slušnej rok pro Prahu a střední Čechy.
6: Rock Rádio.
5: Rock je slušná muzika. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.

0: Radio. Počasí.
1: Pojďme si říct, jak dneska bude. Bude většinou jasno nebo skoro jasno. Ráno se zejména v severozápadní polovině Čech budou vyskytovat místní mlhy nebo nízká oblačnost, ale během dopoledne se budou rozpouštět. Nejvyšší denní teploty 20 až 24 stupňů Celsia, v 1000 metrech na horách kolem 16 a na Šumavě až 19 stupňů.
0: Charvát AS. Spolehlivý výrobce asfaltových pásů a střešních šindelů. www.charvat.cz. Máme asfalt prostě v krvi. Rock Radio. Rockovej víkend.
1: Já vám přeju pěkný a pohodový víkend. Z Rock Rádia se vám hlásí Adele a doufám, že se máte moc fajn. Dneska máme 3. října, 9 hodin a svátek slaví Bohumil. Já jsem se vás předešlou hodinku ptala, co nebo koho si vybavíte, když se řekne Bohumil. Já jsem říkala, že se vybavím Bohumila Hrabala a Petr, Denisa a dalších asi 10 posluchačů píše, že si vzpomene na film Kurňaho Šigutunták. V téhle hodin se vám řeknu, jaká česká metalová kapela začíná podzimní turné. Řekneme si, co dneska raději výdle vynechat, ale samozřejmě to hlavní, dáme si rockovou muziku. A to třeba Faith No More, Panoptico, Pretty Reckless, anebo Van Halen a Panamu.

0: Píseň I Started a Joke v podání americký alternativně rockový kapely Faith No More je slavnou a velmi netradiční cover verzí. Píseň původně napsala legendární australská sourozenecká trojice Bee Gees. Vyšla v roce 1968 a stala se jedním z jejich největších raných hitů, který se vyznačoval melancholickou atmosférou a typickým hlubokým vibratem Robina Gibba. Faith No More svou verzí nahráli a vydali v roce 1998 jako bonusovou skladbu na japonskou edici jejich posledního alba Album of the Year. A kdybychom měli srovnat verzi od Bee Gees a od Faith No More, tak zatímco originál od Bee Gees je jemná popová balada s orchestrem, tak Faith No More ji přetvořili k obrazu svému. Skladba v jejich podání sází na temnější, atmosférický a dramatický projev, kterému vévodí silný a emotivní vokál zpěváka Mikea Pattona. Mike Patton je známý tím, že má velmi široký hudební záběr a libuje si v interpretaci nečekaných skladeb. Jejich cover verze dokazuje, že Faith No More dokázali vzít starou popovou melodii a vtisknout jí svou typickou alternativní hloubku a podmaněvou melancholii. Než si pustíme muziku, pojďme si ještě připomenout dnešní rockový referendum. Jako první tady mám desku Superhero od Devilheads z roku 2021. Druhou deskou je Vitacit 1975 třetí část od Miloše Dodo Doležela z roku 2026. No a třetí je Odyssea z roku 2010 s deskou Scout. Je jenom na vás, na jakou desku máte dneska chuť, ale určitě zahlasujte, protože úderem 18. hodiny ukončujeme hlasování a jak už víte, tak od 19. hodin po roku na přání dneska s Martinem Melicherem deska tady na Rock Rádiu pojede. Teď už další muzika, mám tady New Radicals, Hattrick, Four Non Blondies, The Darkness a nebo AC/DC.
1: Chceme ho postavit vlastníma rukama,
2: vybrat dobrý materiál
1: a vybudovat náš domov. Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
3: Proč se culíš?
4: Protože budeme krásný.
3: To už přece jsme.
4: Tohle bude ale jiný level. Beauty Days v Metropoli Zličín. Vlasový styling, beauty workshopy, příprava matcha čaje nebo kavárna z dárečky.
3: Beauty Days v Metropoli Zličín. 15. až 18. října. K tomu pohodové nákupy se slevami až 30% díky týdenní slevové knížce.
4: Navštivte L'Occitan, Nike, Profimet a další značkové obchody. Více na webu Metropole Zličín.
5: Xandria, symfonik metalová krása míří s novou deskou Eclipse do Prahy. Čeká vás dechberoucí show. Xandria, Seven Spires a Secret Rule. Tři půvabné ženy, tři epické kapely, jeden večer, 15. říjen, Pražský distrikt.
6: Řekni třikrát, strč prst skrz krk.
7: Znám lepší. Skla prostroje, Skla prostroje, Skla prostroje.cz.
6: Co?
7: Kvalitní skla pro zemědělské a stavební stroje.
6: Skla prostroje.cz.
7: Specialista na skla pro pracovní stroje.
1: Rock Radio. V DABu i FM nebo na radia.cz.

Poctivý český festák non-stop? Ale jistě, jak si račte přát? Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rockový český kapely s největšími hvězdami světového roku. To nejlepší z festáků, kulturáků a zábav? To je Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Laď Rock Radio Stage v Dabu.

0: Kdo má rád českou muziku, za chvíli ho potěším kapelou Valda Gang s Vařákem. Kdo raději sousedy, tak tu mám německou kapelu Rammstein. A kdo by raději britskou muziku, tak tu mám Ozzyho Osborna nebo kapelu Muse. A kdo rád Švédy, potěším ho kapelou Sabaton.
1: V Baumaxu jsme koupili novou podlahu za 195.
2: Laminátovou.
1: A voděodolnou.
2: Která zvládne tvoje rozlitý kafe i moje vaření.
1: Přesně.
2: Laminátová podlaha Dub Scandy a Dub Harmony v Baumaxu jen za 195 korun. Platí do konce října.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: V Kauflandu najdete vše pro váš rodinný nákup. Například Bohemilk, plátkový sýr, 100 gramů za 24,90. Ariel, prací kapsle nebo gel, různé druhy za 399,90. A Bref, WC blok, různé druhy za 59,90. Až do 6. října. Kaufland.
4: Uvažujete o tepelném čerpadle? Vsaďte na značku tradičního výrobce tepelné techniky. ProTerm. Naše tepelná čerpadla vynikají tichým provozem a flexibilitou v jejich umístění. Společně s našimi partnery vám zajistíme odbornou montáž i spolehlivý servis. Garantujeme osobní přístup i kvalitu, na kterou jste u nás zvyklí. ProTerm.cz.

0: DABu i FM nebo na radia.cz. Rock Radio. Rock Radio, co se děje?
1: Léto je definitivně za námi, takže se nám akce zase vrací pod střechu a že je jich spousta. Tak v Praze můžeme vyrazit třeba na Harley. V kulturním domě barikádníků se staví se svojí Tak jdem dál tour. Jako host zahrají Loco Loco. Vystoupí tam ve čtvrtek 8. října a pak hned v pátek 9. Koho to táhne víc k punku, tak 9. října nemůže chybět v pražském Rock Café. Na akci God Save the Punk zahrají SPS a The Fialky. Punkový to bude taky v Modrý Opici v sobotu 10. Na druhým Punk Distrofestu zahrají Vision Days, Driák, VVU, Posilový autobus a řada dalších. A ještě jeden tip s předstihem. Ve čtvrtek 15. října dorazí do klubu District Symphonic metalová Xandria a spolu s ní zahrají v Praze i Seven Spires a Secret Rule. Tak se bavte. Pro Rock Radio, Šárka Holubcová.

0: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 49,90. A Pilsner Urquell, půl litru, jen za 25,90. Albert. Dle srovnání 23.9.
1: Máme případ. Nepříjemný zápach a plíseň.
2: Máme podezřelého?
1: Ano, vlhkost.
2: A jak ji dostaneme?
1: Jednoduše, nasadíme pohlcovač Stop vlhkosti od Henkel.
2: Pohlcovač vlhkosti a zápachu?
1: Přesně. Tichý, bez elektrické energie, zlepšuje kvalitu ovzduší a chrání proti vzniku plísní.
2: Dokonce v různém barevném provedení, takže případ vyřešen.
1: Ještě ne, musíme ho koupit.
2: Pohlcovač vlhkosti a zápachu Stop vlhkosti od Henkel. Najdete v Baumaxu a na baumax.cz.
3: Slyšíš to? Tady na ulici můžeš slyšet různý zvuky. A i tady můžeš poslouchat Rock Radio. Ať už jste kdekoliv, poslouchejte Rock Radio v mobilu. Stáhněte si aplikaci radia.cz.
4: Nejvyšší čas navštívit slušný rockový stránky. www.rokoviradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokoviradio.cz.

0: počasí.
1: Pojďme si říct, dnešní počasí bude většinou jasno nebo skoro jasno. Ráno se zejména v severozápadní polovině Čech budou vyskytovat místní mlhy nebo nízká oblačnost, ale během dopoledne se budou rozpouštět. Nejvyšší denní teploty 20 až 24 stupňů Celsia, v 1000 metrech na horách kolem 16 a na Šumavě až 19 stupňů.
0: Charvát AS. Spolehlivý výrobce asfaltových pásů a střešních šindelů. www.charvat.cz. Máme asfalt prostě v krvi. Rock Radio. Rockovej víkend.
1: Pohodovej víkend vám z Rock Radia přeje Adéla Šebíková, vaše víkendová moderátorka. Máme 3. října, 10 hodin a svátek slaví Bohumil. Tahle hodinka bude opět plná rockový muziky, ale také si povíme o 18. narozeninách Rock Radia. Dáme si další song na přání, takže vy si pište o své písně. A teď už míříme do Ameriky za kapelou Aerosmith, pak tu mám Genesis, anebo kapelu Dimitri.

0: Tohle byla kapela Aerosmith s písní Amazing a my už máme před sebou dnešní druhý song na přání. Napsal si o něj Vítek z Chebu. Ahoj Adel, chtěl bych nechat zahrát kapelu Radiohead a písničku Creep, jelikož je to naše nejoblíbenější písnička s mojí partnerkou Aneškou. Díky moc, Vítek. Tohle je úplně ideální, protože dneska se slaví Den přítelů a k tomu se pojí i to, že když s někým chodíte, tak většinou máte nějakou kapelu nebo žánr nebo písničku, přesně jako tady Vítek, kterou máte za tu svoji společnou. Schválně mi napište vy ostatní, jaký máte oblíbený písně se svou druhou polovičkou, to mě moc zajímá a já už pro Anešku s Vítkem posílám Creep.
1: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Harmony toaletní papír 30 rolí za 139,90. Jaro prostředek na nádobí 2 kusy v balení za 139,90. A Somat kapsle domičky různé druhy za 269,90. Až do 6. října. Kaufland.
2: Voda je fajn. V létě na koupání. V zimě na hokej. Dá se z ní uvařit pivo. Ale v baráku ji teda fakt nechceš. A proto jsme tu my, Charvát AS, spolehlivý výrobce asfaltových pásů a střešních šindelů. Charvát AS, čtvrtá generace rodinné firmy s ryze českým kapitálem. Charvát AS, máme asfalt prostě v krvi. www.charvat.cz

Vyberte si rockový album na sobotní večer. Zajímá nás to, co zajímá vás. Rockový referendum. Na vašem hlasu záleží. Sobotní rockový referendum servíruje něco málo z Rock Radio Stage. Jedničku vyfasovali Devil Heads s deskou Superhero z roku 2021. Dvojku schytal Miloš Dodo Doležal a jeho Vitacit Revisited 1975 až 1991 Part 3 z letoška. A do třetice tu máme Odysseu a jejího skauta z roku 2010. Hlasujte na našem webu rockoviradio.cz. Vyberte si

0: Je to až neuvěřitelný, ale Rock Radio opět bude slavit narozeniny. Jako předešlý roky jsme se minulý rok viděli v Plzni, kde jsme společně oslavili 17. narozeniny a musím říct, že minulý rok to byla velká akce a dorazilo vás fakt hodně. No ještě aby ne, když tam byly tak skvělý kapely. Ale letos to bude extrémně velká party, protože slavíme plnoletost a to 18 let. A takhle velká party si zaslouží i větší prostor. A tak letos budeme slavit ve Zlíně, kde v sobotu 7. listopadu ovládneme sportovní halu Datart. Těšte se na tváře Rock Rádia, slušný rockeriky, křest kalendářů a hlavně na tři skvělý český kapely, který znáte z našeho vysílání. A jak už bývá tradicí, jména vám neodhalíme, ale když se pozorně zadíváte na grafiku na sociálních sítích, možná na ně přijdete sami. A nebude chybět ani hudební překvapení. Lístky seženete na rokovýradio.cz.
1: Padají vám vlasy? Vraťte úder. Alpecin kofeinový šampon pomáhá posilovat vlasové kořínky a bránit dědičnému vypadávání. Alpecin. Doping pro vaše vlasy.
2: Proč se culíš?
3: Protože budeme krásný.
2: To už přece jsme.
3: Tohle bude ale jiný level. Beauty Days v Metropoli Zličín. Vlasový styling, beauty workshopy, příprava matcha čaje nebo kavárna z dárečky.
2: Beauty Days v Metropoli Zličín. 15. až 18. října. K tomu pohodové nákupy se slevami až 30% díky týdenní slevové knížce.
3: Navštivte L'Occitane, Nike, Profimet a další značkové obchody. Více na webu Metropole Zličín.
4: Uvažujete o tepelném čerpadle? Vsaďte na značku tradičního výrobce tepelné techniky Proterm. Naše tepelná čerpadla vynikají tichým provozem a flexibilitou v jejich umístění. Společně s našimi partnery vám zajistíme odbornou montáž i spolehlivý servis. Garantujeme osobní přístup i kvalitu, na kterou jste u nás zvyklí. Proterm.cz.
5: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak skvělá dohoda.
6: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.

Pohoda. Slušnej rok od rána do večera. V DABu i FM nebo na radia.cz.

0: Sedíš celý den na přepážce a vracíš se domů otrávený a bez nálady. Potřebuješ změnu, ale nevíš, kde práci hledat? Láká tě kreativní a cool práce v superkolektivu? Tak zahoď razítko a pojď s námi prodávat rádio a žít nový život. Nechceme CVčko, prostě o sobě napiš pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe.
1: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz.
2: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhan, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rock Rádia na www.rokovýradio.cz. Trička, mikiny, ponožky a spoustu dalšího. Slušný hadry na www.rokovýradio.cz.
3: Každý z nás řeší, jak nejlépe ochránit to, co má doma nejraději. A když přišel čas vybrat novou střechu, hledal jsem takovou, která by byla spolehlivá, odolná, kvalitní a za rozumnou cenu. Doporučení přišlo od kamaráda a volba byla jasná. Firma Kazbet, český výrobce kvalitních plechových krytin a klempířských doplňků se zárukou, výroba na míru a hned. Najdete to své na kazbet.cz.
4: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.

0: Radio. Počasí.
1: Pojďme se mrknout na dnešní počasí. Bude většinou jasno nebo skoro jasno. Dopoledne se zejména v severozápadní polovině Čech budou vyskytovat místní mlhy nebo nízká oblačnost. Nejvyšší denní teploty 20 až 24 stupňů Celsia, v 1000 metrech na horách kolem 16 a na Šumavě kolem 19 stupňů.
2: Charvát AS. Spolehlivý výrobce asfaltových pásů a střešních šindelů. www.charvat.cz. Máme asfalt prostě v krvi.
0: Rock Radio. Rockovej víkend.
1: Pěknou sobotu vám z Rock Radia přeje Adele. Máme 3. října. 11 hodin a svátek slaví Bohumil. Já doufám, že máte zatím fajn víkend, že máte možnost si aspoň na chvíli odpočinout a že si poslechnete muziku, kterou máte rádi. Od toho je tady naše rádio, který vám přináší spoustu slušný rockový muziky a hned takhle na začátek 11. hodiny posílám píseň Rockin' All Over The World. Dal bych ti, co chceš a kapela Lucie, anebo už teď píseň Wicked Game.

0: Tohle byla píseň Rockin' All Over the World a my si pojďme společně připomenout desky a kapely, které jsou v dnešním rokovém referendu. Vy nezapomeňte během dneška hlasovat, protože úderem 18. hodiny dneska Martin Melicher ukončuje hlasování a hned po roku na přání vám od 19. hodin zazní některá z těchto desek. Jako první tady máme desku Superhero od Devilheads z roku 2021. Druhou deskou je Vitacit 1975, třetí část od Miloše Dodo Doležela z roku 2026. No a třetí je Odyssea z roku 2010 s deskou Scout. Toť k rokovýmu referendu a my pojďme dát Rolling Stones, Iné kafe, Oasis anebo Europe.
1: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Maxitrat prací prášek 50 dávek za novou běžnou cenu 119,90 nebo Jelen prací prášek 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Ahoj, zdravíme posluchače Rock Rádia. My s Harlem jdeme dál a zveme vás na naše koncerty na 8. a 9. října do Prahy na Barču. Vstupenky koupíte v síti goout.net. Takže ještě jednou Harley 8. a 9. října v Praze na Barče. Tak jdem dál. Ahoj.
3: Mid-season sale na eobuv.cz. Získejte slevu do minus 35% při nákupu na 1899 korun z Morio Club Gold. Navíc získáte 10% cashback. Akce platí jen do 5. října na eobuv.cz a v aplikaci.

0: ale my na sebe po 18 rok rádia radši dejchat nebudeme. A nebude to žádnej potlach, ale pořádnej rockovej mejdan. Tři ostrý český skupiny, tým rock rádia, slušný rockerky, křest kalendářů, prostě slušná oslava se vším všudy. Line-up je opět překvapením. Nápovědy najdete na našich sociálních sítích, tak si lámejte hlavy. V sobotu 7. listopadu se uvidíme ve sportovní hale Datart ve Zlíně. Přijďte s náma zapít plnoletost. Lístky na rokovýradio.cz.
1: Ahoj, jsem Miniřáb Zlín. Pomůžu ti stavět, rekonstruovat i usazovat skla. Jako elektrický pomocník nekouřím a dovezu se sám. Více na miniřábzlín.cz.
2: Rok má být tvrdý a beton taky. Ferobet. Krásná dlažba a pevná zeď. Ferobet.cz.

0: Tohle byla slovenská kapela Iné kafé a pojďme dál. Opět si dáme jak zahraniční a českou muziku do začátku 12. hodiny. Mám tady Vohnouty a Svaz českých bohémů, Powerwolf a nebo už za chvíli Offspring.
1: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
2: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
3: No, říkala, že nic nechce.
2: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
3: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
4: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
3: Romantickou večeři.
4: Pobyt pro dva.
3: House running.
4: Jízdu v supersportu.
3: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
4: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
3: Nejlepší zážitky hledejte na
5: firmanazážitky.cz.
6: Pozor, přijíždí dýňová sezóna.
7: Na farmě Vraňany je vše ve znamení dýní.
6: Dlabání, malování, dýňová stezka, fotokoutky a spousta podzimní zábavy pro děti i dospělé.
7: Dýně si u nás můžete i koupit na vaření i podzimní výzdobu.
6: A když vám v tom všem vyhládne, čeká vás třeba dýňový koláč, dýňová polévka, dýňové burrito, dýňové noky, dýňová pomazánka a dokonce i dýňové kafe.
7: Dýňový ráj na farmě Vraňany.
6: Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.

0: webu i FM nebo na radia.cz. Rock Radio. Rock Radio, co se děje?
1: Léto je definitivně za námi, takže se nám akce zase vrací pod střechu a že je jich spousta. Tak v Praze můžeme vyrazit třeba na Harley. V kulturním domě barikádníků se staví se svojí Tak jdem dál tour. Jako host zahrají Loco Loco. Vystoupí tam ve čtvrtek 8. října a pak hned v pátek 9. Koho to táhne víc k punku, tak 9. října nemůže chybět v pražském Rock Café. Na akci God Save the Punk zahrají SPS a The Fialky. Punkový to bude taky v Modrý Vopici v sobotu 10. Na druhým Punk Distrofestu zahrají Vision Days, Driák, VVU, Posilový autobus a řada dalších. A ještě jeden tip s předstihem. Ve čtvrtek 15. října dorazí do klubu District Symphonic metalová Xandria a spolu s ní zahrají v Praze i Seven Spires a Secret Rule. Tak se bavte. Pro Rock Radio, Šárka Holubcová. Rock Radio.

0: je slušná muzika.
1: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, skřínek se stávají zatáčky, točí se svět sem na sračky, vedle

0: slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
1: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma, každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, bannery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí, zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
2: Uvažujete o tepelném čerpadle? Vsaďte na značku tradičního výrobce tepelné techniky ProTerm. Naše tepelná čerpadla vynikají tichým provozem a flexibilitou v jejich umístění. Společně s našimi partnery vám zajistíme odbornou montáž i spolehlivý servis. Garantujeme osobní přístup i kvalitu, na kterou jste u nás zvyklí. ProTerm.cz.

0: Radio. Počasí.
1: Pojďme se mrknout na dnešní počasí. Bude většinou jasno nebo skoro jasno. Dopoledne se zejména v severozápadní polovině Čech budou vyskytovat místní mlhy nebo nízká oblačnost. Nejvyšší denní teploty 20 až 24 stupňů Celsia, v 1000 metrech na horách kolem 16 a na Šumavě kolem 19 stupňů.
0: Rock Radio, rockovej víkend.
1: Přeju vám pěkný a pohodový víkend z Rock Rádia. Se vám hlásí Adele a tohle je naše poslední společná hodinka. Ve 13 hodin mě tu vymění Martin Melichér a s ním slušná rocková muzika pojede dál. Ale také s vámi bude od 18 na rok na přání a od 19 hodin vám pustí vámi vybranou desku z rockového referenda. My spolu ale ještě stihneme song na přání, takže pokud už víte co a pro koho chcete nechat zahrát, napište mi na Messenger Rock Rádia. Teď už nás ale čeká Guns N' Roses, Contrast anebo Rybičky 48.

0: Guns N' Roses nám dohrála a já už tu mám song na přání. Iron Maiden si přeje Honza z Dolní Kalný. Píše, že má dneska 30. narozeniny a že slaví v garáži s celou rodinou. Já ti přeju, Honzo, všechno nejlepší ke kulatinám. Posílám Iron Maiden a hned potom Nirvánu, Kabáty nebo Queeny s Davidem Bowiem.
1: Chceme ho postavit vlastníma rukama,
2: vybrat dobrý materiál
1: a vybudovat náš domov. Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
3: V Kauflandu najdete vše pro váš rodinný nákup. Například Bohemilk, plátkový sýr, 100 gramů za 24,90. Ariel, prací kapsle nebo gel, různé druhy za 399,90. A Bref, WC blok, různé druhy za 59,90. Až do 6. října. Kaufland.
4: Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička? Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy? Bavila by tě kreativní práce a komunikace s lidmi? Tak změň svůj život a pojď s námi prodávat rádio. Napiš nám o sobě pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe. Prostě se nám prodej a ukaž, co v tobě je.
5: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz.

Vyberte si rockový album na sobotní večer. Zajímá nás to, co zajímá vás. Rockový referendum. Na vašem hlasu záleží. Sobotní rockový referendum servíruje něco málo z Rock Radio Stage. Jedničku vyfasovali Devil Heads s deskou Superhero z roku 2021. Dvojku schytal Miloš Dodo Doležal a jeho Vitacit Revisited 1975 až 1991 Part 3 z letoška. A do třetice tu máme Odysseu a jejího skauta z roku 2010. Hlasujte na našem webu rockoviradio.cz. Vyberte si rockový album

0: Kdo to za majkem, je to Martin pro vás tady dneska až do večera, tohle je Nirvana, Rape Me, no a do konce hodiny Nightwish, Komunál, anebo Bruce Dickinson, Tears of the Dragon.
1: Sleva 20%.
2: Nová sedačka, stůl i šatní skříně. To se nám Baru povedlo. Jako z katalogu.
1: Viď? A všechno za hubičku. Díky Baumaxu. Zastavte se v Baumaxu pro nový nábytek. Do konce října se slevou až 20%.
2: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rock Rádia na www.rokovýradio.cz.
4: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
5: Tak dobře poslouchejte.
4: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
6: House Running.
7: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
4: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
7: Budete viset 101 metrů nad zemí.
4: A pak... Pak si to pěkně seběhnete dolů.
8: Maminko!
7: Prostě pořádnej adrenalin.
4: Tenhle zážitek najdete pouze na...
9: Firma na zážitky.
7: CZ.

0: Máme případ. Nepříjemný zápach a plíseň.
1: Máme podezřelého?
0: Ano, vlhkost.
1: A jak ji dostaneme?
0: Jednoduše, nasadíme pohlcovač Stop vlhkosti od Henkel.
1: Pohlcovač vlhkosti a zápachu?
0: Přesně. Tichý, bez elektrické energie, zlepšuje kvalitu ovzduší a chrání proti vzniku plísní.
1: Dokonce v různém barevném provedení, takže případ vyřešen.
0: Ještě ne, musíme ho koupit.
1: Pohlcovač vlhkosti a zápachu Stop vlhkosti od Henkel. Najdete v Baumaxu a na baumax.cz.
2: Xandria, symfonik metalová krása míří s novou deskou Eclipse do Prahy. Čeká vás dechberoucí show. Xandria, Seven Spires a Secret Rule. Tři půvabné ženy, tři epické kapely. Jeden večer, 15. říjen, Pražský distrikt.

0: Studio. Počasí.
1: Jdeme na počasí na dnešek. Jasno až skoro jasno. Maximální denní teploty 18 až 22 stupňů Celsia. Zítra v neděli jasno, na severozápadě postupně polojasno, po ránu možnost nízké oblačnosti nebo mlh. Denní maxima 17 až 21.
0: Charvát AS. Spolehlivý výrobce asfaltových pásů a střešních šindelů. www.charvat.cz. Máme asfalt prostě v krvi. Rock Radio. Rockovej víkend.
1: Z vašeho oblíbeného Rock Rádia a jeho éteru vás zdraví Martin Melicher. Máme 13.03. Já doufám, že se dneska máte dobře. Máme 3.10. Svátek má Bohumil, takže pokud nějakého takového rockera znáte, určitě mu pošlete píseň na přání, protože 3, 2, 1, teď přijímám objednávky. Pište mi do Messengeru Rock Rádia o svůj oblíbený song. Já jsem zvědavý na váš rockový apetit. A jestli někdo těm Bohumilům napíše, že jo? Amorphis, Billy Idol, Arakain, Apage, Satanás, no úžasná věc. Hned potom píseň na přání jenom podle vás.
0: Rock Rádio.

0: Judas Priest, Breaking the Law. Věc z roku 1980. Která samozřejmě tady na Rock Radio má furt svoje místo. Stejně jako píseň, která přijde teďko, což je píseň na přání, ano, o víkendu a o svátku máme vždycky každou druhou hodinu jednu píseň podle vás, no a večer o rok na přání celá hodina podle vás, o to určitě nepřijdete. Já se prodírám těma vašema zprávama, vidím, že všichni máte smartphone nějakého typu, nebo počítač a Facebook hlavně, píšete mi do Messengeru Rock Radio o svůj oblíbený song a já to namátkou vybírám. Těch zpráv je tady mnoho, děkuju moc, že píšete. Namátko vybírám tady zprávu od Zuzky, která mi píše: prosím o panoptiko vernisáž pro muže, makáme a vaříme si dobroty, tak ať nám to rychle utíká, děkuji, Zuzka. No a k tomu Zuzka přiložila úžasný video, kdy opravdu vaří něco moc dobrýho, vypadá to jako guláš, dokonce s chili papričkama, v kotlíku na ohni. No úžasný, to prostě ještě zavzpomínáme trošku na to léto, je super, že takhle to hezký počasí ještě, a vlastně to babí léto, dalo by se říct, ještě využíváte. Panoptiko a vernisáž tady mám připravenou, věc z roku 2023, ale to vám nemusím říkat, protože panoptiko jistě velice dobře znáte, rockeři. No a potom si dáme třeba Ozzyho, Battle Beast, anebo Motorband, takže určitě blok nadupaný rockový muziky pro vás.
1: Voda je fajn. V létě na koupání. V zimě na hokej. Dá se z ní uvařit pivo. Ale v baráku ji teda fakt nechceš. A proto jsme tu my, Charvát AS. Spolehlivý výrobce asfaltových pásů a střešních šindelů. Charvát AS. Čtvrtá generace rodinné firmy s ryze českým kapitálem. Charvát AS. Máme asfalt prostě v krvi. www.charvat.cz.
2: Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.
3: V kuchyni, v obýváku, na záchodě. Ať už jste kdekoliv, poslouchejte Rock Radio v mobilu. Stáhněte si apku radia.cz.
4: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firm na radiohouse.cz.
5: Ceny střech jsou šílený a termín v nedohlednu. Nemáš nějakou radu?
6: Já jako řemeslník beru vše u Kazbet a naprostá spokojenost.
5: Kazbet? A v čem jsou jiný?
6: Jsou to přímí výrobci, udělají vše bleskově, za super cenu a nečekáš měsíce. Navíc jsou tam fakt fajn lidi, kteří ti se vším ochotně poradí.
5: Tak to zní skvěle, jdu tam volat.
7: Kazbet. Český výrobce kvalitních plechových krytin. Na míru a hned. Kazbet.cz.

smlsná? Máte chuť na pořádnej rokovej nářez? Nebo radši něco jemnějšího? Z našeho nabušeného jídelníčku si vybere každej. Elektrický oběd na Rock Rádiu. Každý všední den úderem 11. dopolední přijímáme objednávky přes naše sociální sítě a celá hodina se nese ve vaší režii. My vám to jen pokrájíme, podusíme, připečeme a naservírujeme. Tak se neupejpejte a objednávejte. Elektrický oběd. Každý všední den od 11 do 12 na Rock Rádiu.

0: Dreamer od Ozzyho Osbourna. Z roku 2001, úžasná věc, samozřejmě od tohohle zpěváka, který bohužel už je víc jak rok v rockovým, v metalovým nebi. A ho zdravím z Rock Rádia, no a my samozřejmě budeme ctít Ozzyho památku i nadále. Teďko ale si dáme Scorpions, Rammsteiny anebo Škvor na hraně. No a začal bych nějakou tou kulturou, to zjistíte, co je teďko v kultuře novýho, kam můžete zajít, co se děje. No a hned potom naběhne Linkin Park, konečně s Emily Armstrong, The Emptiness Machine, jejich nová zpěvačka, relativně nová zpěvačka a jejich relativně nová píseň z roku 2024.
1: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Harmony, toaletní papír, 30 rolí za 139,90. Jaro, prostředek na nádobí, 2 kusy v balení za 139,90. A Somat, kapsle domičky, různé druhy za 269,90. Až do 6. října. Kaufland.
2: KFC ti zase nabízí víc.
3: MacBooky Neo,
2: iPhone 17,
3: laserové projektory,
2: sluchátka Apple Beats
3: a stovky dalších cen.
2: Kup si teď KFC s Pepsi a hraj o skvělé ceny.
3: Registruj účtenku a získej slevový kupon.
2: Podmínky na vyhrajskfc.cz.
4: Mid-season sale na eobuv.cz. Získejte slevu do minus 35% při nákupu na 1899 korun z Morio Club Gold. Navíc získáte 10% cashback. Akce platí jen do 5. října na eobuv.cz a v aplikaci.

0: Rock od rána do večera v DABu i FM nebo na radia.cz. Rock Radio. Rock Radio, co se děje?
1: Léto je definitivně za námi, takže se nám akce zase vrací pod střechu a že je jich spousta. Tak v Praze můžeme vyrazit třeba na Harley. V kulturním domě barikádníků se staví se svojí Tak jdem dál tour. Jako host zahrají Loco Loco. Vystoupí tam ve čtvrtek 8. října a pak hned v pátek 9. Koho to táhne víc k punku, tak 9. října nemůže chybět v pražském Rock Café. Na akci God Save the Punk zahrají SPS a The Fialky. Punkový to bude taky v Modrý Vopici v sobotu 10. Na druhým Punk Distrofestu zahrají Vision Days, Driák, VVU, Posilový autobus a řada dalších. A ještě jeden tip s předstihem. Ve čtvrtek 15. října dorazí do klubu District Symphonic metalová Xandria a spolu s ní zahrají v Praze i Seven Spires a Secret Rule. Tak se bavte. Pro Rock Radio, Šárka Holubcová.

0: Zdravíčko, sousede. Založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžit. No tak nic, no.
1: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.
2: Řekni třikrát, strč prst skrz krk.
3: Znám lepší. Skla prostroje, Skla prostroje, Skla prostroje.cz.
2: Co?
3: Kvalitní skla pro zemědělské a stavební stroje.
2: Skla prostroje.cz.
3: Specialista na skla pro pracovní stroje.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 69,90. A slunečnicový olej Majola, litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 23.9.

0: počasí.
1: Jasno až skoro jasno ráno místy mlhy, to už bylo samozřejmě maximální denní teploty 18 až 22 stupňů Celsia. Zítra ráno ale možnost nízké oblačnosti nebo mlh, jasno na severozápadě postupně polojasno, denní maxima v neděli 17 až 21.
0: Rock Radio, rockovej víkend.
1: Krásné sobotní rádio, teda chci říct odpoledne, vám z Rock Rádia přeje Martin Melicher. Máme 14.00, svátek má Bohumil na 3. října, tak určitě pokud takovýho rockera znáte, popřejte mu všechno nejlepší k svátku a všechny Bohuše zdravím. No a my samozřejmě pokračujeme, já jsem Martin, váš moderátor pro celý odpoledne. Za hodinu si dáme píseň na přání, ale nebudeme předbíhat v téhle hodině znouzecnost. Steel Panther, Green Day, Know Your Enemy, no a hned potom si dáme YouTube a YouTube něco připravujou. Já vám už za chvíli řeknu, co a na co se můžete těšit.

0: Beautiful Day od U2. No a určitě je pro vás krásný den, pokud teprve teďko zjišťujete, že 13. listopadu vychází 16. album U2 s názvem Carnaval de Luz, což teda je úžasný, protože i pro mě, protože můj táta poslouchal U2, když jsem byl malej. Odmala vlastně jsem k tomu byl vystavený. Takže to, že tahle kapela i po těch letech funguje nadále, je prostě úžasný. Jako třeba věc z roku 2000, Beautiful Day. No a 13. listopadu se můžete těšit právě na nový album, kde mimo jiné nedávno zesnula americká countryová hvězda Dolly Parton společně s U2 nahrála píseň Torn, která se na tomto albu objeví. Já jsem dneska ráno poslouchal britský Radio X, no a tam byl právě Bono, no a říkal, že sice bohužel teda Dolly Parton byla už, když nahrávali tu píseň, velice nemocná, tak právě vstala z postele jenom, aby nahrála tady tu píseň Torn, která se nahrála 2 měsíce před jejím zesnutím. Samozřejmě my pokračujeme, my si dáme teďko Foreigner, Beast in Black, Kisáci, I Was Made for Loving You, no a rockeři, pokud milujete samozřejmě rockovou muziku, což předpokládám, že jo, protože posloucháte rock rádio, tak se vám určitě Carnaval de Luz od U2, který vyjde 13. listopadu, bude líbit.
1: Voda je fajn. V létě na koupání, v zimě na hokej, dá se z ní uvařit pivo, ale v baráku ji teda fakt nechceš. A proto jsme tu my, Charvát AS, spolehlivý výrobce asfaltových pásů a střešních šindelů. Charvát AS, čtvrtá generace rodinné firmy s ryze českým kapitálem. Charvát AS, máme asfalt prostě v krvi. www.charvat.cz.
2: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
3: No, říkala, že nic nechce.
2: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
3: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
4: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
3: Romantickou večeři.
4: Pobyt pro dva.
3: House running.
4: Jízdu v supersportu.
3: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
4: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
3: Nejlepší zážitky hledejte na
5: firmanazážitky.cz.

0: ale my na sebe po 18 Rock Rádia radši dejchat nebudeme. A nebude to žádnej potlach, ale pořádnej rockovej mejdan. Tři ostrý český skupiny, tým Rock Rádia, slušný rockerky, křest kalendářů, prostě slušná oslava se vším všudy. Line-up je opět překvapením. Nápovědy najdete na našich sociálních sítích, tak si lámejte hlavy. V sobotu 7. listopadu se uvidíme ve sportovní hale Datart ve Zlíně. Přijďte s náma zapít plnoletost. Lístky na rokovýradio.cz.
1: Ahoj, jsem Miniřáb Zlín. Pomůžu ti stavět, rekonstruovat i usazovat skla. Jako elektrický pomocník nekouřím a dovezu se sám. Více na miniřábzlín.cz.
2: Rok má být tvrdej. A beton taky. Ferobet. Krásná dlažba a pevná zeď. Ferobet.cz.

0: Miloš Dodo Doležal dohrál Vítr a mrak z roku 2012 tady na Rock Rádiu. Já jsem Martin, váš moderátor pro dnešní odpoledne. Doufám, že se máte dobře, máme 3. října. No a máme sobotu. Co to znamená tady pro nás a pro vás hlavně na Rock Rádiu? Znamená to, že bude pořád rokový referendum. To je od 7 do 8, nepřerušování a bez keců. Vám zahrajeme jednu desku podle vás. Na rockovýradio.cz máte vždycky na výběr 3 různý desky, každý týden se to obměňuje. No a když už jsme teda teďko poslouchali Miloše Dodo Doležala, tak tam máte na výběr i jeho novinku, vytrací tedy Revisited z roku 1975 až 91 part 3. Je to velice dlouhý název, ale je to vlastně remaster týhletý desky, úžasná věc. To si můžete odhlasovat, já to budu hlasovat asi. Devilheads z roku 2021 Superhero, jejich deska, no anebo Odyssea z roku 2010 Scout. Hlasujte na rockovýradio.cz o desku, která se vám zamlouvá nejvíc. Každý má jeden hlas, to je snad jasný. No a před rokem na přání to hlasování ukončím a od 7. jedna z těchto desek zahrajuje přímo pro vás. Daniel Landa, Sabaton anebo Evanescence, Bring Me to Life, už teďko na Rock Rádiu.
1: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES, čistá energie zítřka.
2: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Avivážko Kolíno 74 dávek za novou běžnou cenu 89,90 nebo Jarkapsle domičky 60 kusů za novou běžnou cenu 299,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Sedíš celý den na přepážce a vracíš se domů otrávený a bez nálady. Potřebuješ změnu, ale nevíš, kde práci hledat? Láká tě kreativní a cool práce v super kolektivu? Tak zahoď razítko a pojď s námi prodávat rádio a žít nový život. Nechceme CVčko, prostě o sobě napiš pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe.
4: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz.

prozrať mi její jméno. Je krásná a tajemná a pod bílým závojem jí prosvítají ramena. Prozrať mi jméno tý, co kluci o ní sní, s láskou a nenávistí dává se do písní. Řekni, za čím se skrývá, když v posledním tanečku zatahá za špagát pohřebních

0: slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
1: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
2: Kvalitní vrtané studny na klíč. S desetiletou zárukou. Profivoda.cz.

Rok od rána do večera v DABu i FM nebo na radia.cz. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.

0: počasí.
1: Počasí na sobotu jasno až skoro jasno, maximální denní teploty 18 až 22 stupňů Celsia. Zítra 4.10. jasno na severozápadě, postupně polojasno, po ránu možnost nízké oblačnosti nebo mlh. Denní maxima 17 až 21.
2: Charvát AS, spolehlivý výrobce asfaltových pásů a střešních šindelů. www.charvat.cz. Máme asfalt prostě v krvi.
0: Rock Radio, rockovej víkend.
1: Krásnou sobotu vám z Rock Radia ze studia v Praze a do éteru zdraví a přeje Martin Melicher. My máme krásný babí léto, doufám, že se tomu tak dá ještě říkat, i když už je podzim, máme přes 20 stupňů, doufám, že jste vyrazili na nějaký ten vejlet. Ať už jste kdekoliv, ať už jste v práci, doma, na gauči, anebo právě v autě, tak vám přeju krásnou sobotu. No a pište mi do Messengeru Rock Radia o svůj oblíbený song. Mě by zajímalo, jak si ten dnešek chcete zpestřit. Krom toho, že posloucháte Rock Radio a posloucháte pořádnou rockovou muziku. Takže takhle ode mě Mr. Big, Offspring, ano, Proteus, Anthropoid, no a hned potom píseň na přání podle vás, takže Messenger mám tady připravený, no a jsem zvědavej, co mi napíšete.
0: Rock Radio.

0: Wild World od Mr. Big. Úžasná věc, tady na Rock Radio máme 15:17. Děkuju všem, co píšete o píseň na přání. Mám toho tady hodně. Nebojte se, celý odpoledne písně na přání podle vás a večer. Samozřejmě rok na přání, celá hodina, která bude jenom ve vaší režii. Já tady už mám připravenýho Iggyho Popa. Proč? No protože mi napsal Kamil, zdravím, chtěl bych nechat zahrát pro svého psa Bohumila. Už je to sice dědeček, ale máme ho rádi. Třeba Iggy Pop Passenger takhle, děkuju moc, tak jako pro všechny na rakovničku, hlavně, že je pěkně. Proč jsem se zastavil, to bylo jenom kvůli tomu, že mi tady Kamil vyjmenoval x dalších písní. Já jsem vybral toho Iggyho Popa, The Passenger, doufám, že pořád chceš tuhletu pecku z roku 77, kterou Iggy, věřím, dokáže furt na stage zahrát jako před těma lety, jako k motorpunku, který opravdu je. No, všem Bohumilům i pejskům Bohumilům přeju všechno nejlepší k svátku. No a samozřejmě my už si užijeme za chvíli Iggyho Popa. Děkuju všem, co píšete, nebojte se, za další 2 hodiny písně na přání a potom, jak už jsem avizoval, celá hodina podle vás.
1: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
2: Tak dobře poslouchejte.
1: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
3: House Running.
2: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
1: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
2: Budete viset 101 metrů nad zemí.
1: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
4: Maminko!
2: Prostě pořádnej adrenalin.
1: Tenhle zážitek najdete pouze na...
3: Firma na zážitky.
2: CZ.
5: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.

jeden za 18, druhej bez dvou za 20. Kuba Vaňas a Petr Janda. Dva muzikanti, kterým se zachtělo mikrofonu. Každý všední den se připravte na nálož hudebních zajímavostí, novinek a nejapných žertů. Rokový odpoledne s Kubou a Petrem každý všední den od 15 do 18 na Rock Rádiu.

0: Posloucháte Rock Radio, tohle byl Dio, Rainbow in the Dark. Ano, úžasná věc od Ronnie James Dia. No a rockeři, pokud byste měli chuť přes víkend na nějaký ten živák, tak já vás pozvu do éteru Rock Radio, protože každou neděli máme pro vás rockový živák od 7 do 8, nepřerušovaně a bez keců, abyste se samozřejmě vzpamatovali z toho víkendu a byli ready na ten pracovní týden. V neděli 4. října, zítra, se můžete těšit na kapelu Hooters, Hooters Live, úžasná nahrávka, takže pokud určitě večer zítra nemáte co v plánu, tak od Rock Radia neodcházejte. Do konce hodiny Halloween, Miroš Majda, AC/DC, Stiff Upper Lip, no a nějaká ta kultura, kdybyste taky nevěděli co a jak, tak něco z kultury vám už za chvíli předáme.
1: Máme ji!
2: Naši novou akuvrtačku.
1: Jen za 799 korun.
2: S baterií a nabíječkou v ceně.
1: To byl nákup. V Baumaxu je pořád co objevovat.
2: V Baumaxu akuvrtačka Assist s příslušenstvím jen za 799 korun. Platí do konce října.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Xandria. Symfonik metalová krása míří s novou deskou Eclipse do Prahy. Čeká vás dechberoucí show. Xandria, Seven Spires a Secret Rule. Tři půvabné ženy, tři epické kapely. Jeden večer, 15. říjen, Pražský distrikt.
4: Řekni třikrát, strč prst skrz krk.
5: Znám lepší. Skla prostroje, Skla prostroje, Skla prostroje.cz.
4: Co?
5: Kvalitní skla pro zemědělské a stavební stroje.
4: Skla prostroje.cz.
5: Specialista na skla pro pracovní stroje.

0: Wavu i FM nebo na radia.cz. Rock Radio. Rock Radio, co se děje?
1: Léto je definitivně za námi, takže se nám akce zase vrací pod střechu a že je jich spousta. Tak v Praze můžeme vyrazit třeba na Harley. V kulturním domě barikádníků se staví se svojí Tak jdem dál tour. Jako host zahrají Loco Loco. Vystoupí tam ve čtvrtek 8. října a pak hned v pátek 9. Koho to táhne víc k punku, tak 9. října nemůže chybět v pražském Rock Café. Na akci God Save the Punk zahrají SPS a The Fialky. Punkový to bude taky v Modrý Vopici v sobotu 10. Na druhým Punk Distrofestu zahrají Vision Days, Driák, VVU, Posilový autobus a řada dalších. A ještě jeden tip s předstihem. Ve čtvrtek 15. října dorazí do klubu District Symphonic metalová Xandria a spolu s ní zahrají v Praze i Seven Spires a Secret Rule. Tak se bavte. Pro Rock Radio, Šárka Holubcová.

0: Pozor, přijíždí dýňová sezóna.
1: Na farmě Vraňany je vše ve znamení dýní.
0: Dlabání, malování, dýňová stezka, fotokoutky a spousta podzimní zábavy pro děti i dospělé.
1: Dýně si u nás můžete i koupit na vaření i podzimní výzdobu.
0: A když vám v tom všem vyhládne, čeká vás třeba dýňový koláč, dýňová polévka, dýňové burrito, dýňové noky, dýňová pomazánka a dokonce i dýňové kafe.
1: Dýňový ráj na farmě Vraňany.
0: Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.
2: Máme případ. Nepříjemný zápach a plíseň.
3: Máme podezřelého?
2: Ano, vlhkost.
3: A jak ji dostaneme?
2: Jednoduše, nasadíme pohlcovač Stop vlhkosti od Henkel.
3: Pohlcovač vlhkosti a zápachu?
2: Přesně. Tichý, bez elektrické energie, zlepšuje kvalitu ovzduší a chrání proti vzniku plísní.
3: Dokonce v různém barevném provedení, takže případ vyřešen.
2: Ještě ne, musíme ho koupit.
1: Pohlcovač vlhkosti a zápachu Stop vlhkosti od Henkel. Najdete v Baumaxu a na baumax.cz.
4: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.

0: počasí.
1: Dneska krásně až 22 stupňů nad nulou, no a zítra v neděli jasno, na severozápadě postupně polojasno, po ránu možnost nízké oblačnosti nebo mlh. Denní maxima 17 až 21 stupňů Celsia.
0: Rock Radio, rockovej víkend.
1: Z Rock Rádia vás zdraví Martin Melichér, váš moderátor a průvodce rokovou muzikou. Dneska celý odpoledne máme 16.03, no a svátek má Bohumil. Já všem Bohumilům přeju všechno nejlepší k svátku. Rokeři, vy jim budete moc poslat už za hodinu píseň na přání. No ale v téhle hodině si řekneme něco o AI a jak může ovlivňovat třeba právě ty snímky o rokerech. Dáme si Tři sestry Bad Wolves anebo Alice Cooper, House of Fire. No tak užívejte krásnou sobotu s Rock Rádiem.

0: Woman, Yoko Ono od Johna Lennona z roku 1980, což je mimo jiné i samozřejmě rok, kdy byl John Lennon zastřelen. No a ten se setkal v prosinci roku 1980 pár hodin před svojí smrtí s novináři, kterým dal svoje poslední interview, svůj poslední rozhovor. No a na základě tady toho rozhovoru natočil americký filmař Steven Soderbergh film John Lennon poslední interview. Film, který ovšem byl hodně poškozený tím, že bylo použito AI. Proč a jak? No, na takový ilustrační záběry. Za mě upřímně používání AI do filmů, obzvlášť do filmů, který se snaží být věrohodný, je obrovská, obrovská chyba. Jednak to vypadá dle mého skromného názoru velice hnusně a jednak to samozřejmě tu věrohodnost opravdu poškozuje, protože byť tady ten film a tady ten dokument, který jako ono právě Soderberghovi pomáhala sestrojit, je velice zajímavý, je to opravdu pár hodin před tím, kdy opravdu John Lennon nevěděl, co bude za chvíli, tak je to opravdu zrekonstruování něčeho, co všichni nás, samozřejmě nás fanoušků Beatles zajímá. Nicméně, co si o tom myslíte vy, rockeři? Myslíte si, že AI by se do dokumentů, který mají být věrohodný, nemělo přidávat? Nebo si naopak myslíte, že je to úplně jedno? Nebo že je to jedno jenom trošku? Schválně mi napište do Messengeru Rock Radia a schválně mi napište, jestli jste tady ten dokument viděli. Samozřejmě mohlo tlačit filmaře nějaký ten čas, ale pravda je taková, že byť to mělo vyjít na výročí Lennonovy smrti, tak to stejně vyšlo o půl roku později, až v roce 2026, teďko v létě. No. Tak schválně mi napište, co si o tom myslíte. My pokračujeme Meatloaf, Five Finger Death Punch nebo Nightwish, The Phantom of the Opera.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo, za 49,90. A Pilsner Urquell, půl litru, jen za 25,90. Albert. Dle srovnání k 23.9.
2: V kuchyni, v obýváku, na záchodě. Ať už jste kdekoliv, poslouchejte Rock Radio v mobilu. Stáhněte si apku radia.cz.
3: Každý z nás řeší, jak nejlépe ochránit to, co má doma nejraději. A když přišel čas vybrat novou střechu, hledal jsem takovou, která by byla spolehlivá, odolná, kvalitní a za rozumnou cenu. Doporučení přišlo od kamaráda a volba byla jasná. Firma Kazbet, český výrobce kvalitních plechových krytin a klempířských doplňků se zárukou, výroba na míru a hned. Najdete to své na kazbet.cz.

Propásli jste středečního hosta? Zajímá vás, co se konkrétní týden událo v rockové historii? Chcete znát příběhy legendárních Alp? Nebo si poslechnout rozhovor s osobnostmi motosportu? Není problém. Podcasty Rock Rádia jsou vám plně k dispozici. Hvězdný host, Rocková kronika, Deska měsíce a Motokeci speciál. Najdete je na našem webu rockoviradio.cz a na streamovacích platformách. Slušný podcasty Rock Rádia můžete sjíždět kdykoliv, kdekoliv.

0: Další rok je za náma a Rock Radio slaví plnoletost. Jo, už 18 let vás zásobujeme slušným rokem a to je třeba pořádně oslavit. 18 si zaslouží pořádnej mejdan a tak se poprvé přesuneme z Plzně jenom do trošku větších prostor, konkrétně do Zlína, kde v sobotu 7. listopadu ovládneme sportovní halu Datard. A těšte se na tváře Rock Radia, to znamená i na mě, slušní rockerky křest kalendářů a hlavně na 3 skvělý český kapely, který určitě znáte z našeho vysílání, ale jak je tradicí, my vám to ještě nebudeme prozrazovat. Můžete se podívat na grafiku na sociálních sítích, možná na ně přijdete sami a nebude chybět ani hudební překvapení, s tím počítejte. No a lístky seženete na rockovýradio.cz a s nákupem moc neváhejte, aktuálně jsou za 890 korun, v listopadu budou za 990.
1: Padají vám vlasy, vraťte úder. Alpecin kofeinový šampon pomáhá posilovat vlasové kořínky a bránit dědičnému vypadávání. Alpecin, doping pro vaše vlasy.
0: Pearl Jam, Wishlist, Divoký byl plakala a Verve, Bittersweet Symphony, to jsou jenom pár vyjmenovaných, co nás čekají v posledním bloku téhle hodiny.
2: Zdravíčko, sousede. Založíte mě, já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžit... No tak nic, no.
3: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.
4: Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička? Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy? Bavila by tě kreativní práce a komunikace s lidmi? Tak

0: od srdce. Belabel.cz.
1: Rock Radio. Slušnej rok. Slušnej rok pro Prahu a střední Čechy. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

0: Řekni třikrát, strč prst skrz krk.
1: Znám lepší. Sklaprostroje, sklaprostroje, sklaprostroje.cz.
0: Co?
1: Kvalitní skla pro zemědělské a stavební stroje.
0: Sklaprostroje.cz.
1: Specialista na skla pro pracovní stroje.
2: Mid-season sale na eobuv.cz. Získejte slevu do minus 35% při nákupu na 1899 korun z Morio Club Gold. Navíc získáte 10% cashback. Akce platí jen do 5. října na eobuv.cz a v aplikaci.
3: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhan, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rockradia na www.rokoviradio.cz. Trička, mikiny, ponožky a spoustu dalšího. Slušný hadry na www.rokoviradio.cz.
4: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak skvělá dohoda.
5: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
6: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokoviradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokoviradio.cz.

0: počasí.
1: Dneska až 22 stupňů Celsia, no a zítra jasno, na severozápadě postupně polojasno, po ránu možnost nízké oblačnosti nebo mlh. Denní maxima se budou pohybovat mezi 17 až 21 stupňů nad nulou.
2: Charvát AS. Spolehlivý výrobce asfaltových pásů a střešních šindelů. www.charvat.cz. Máme asfalt prostě v krvi.
0: Rock Radio. Rockovej víkend.
1: Krásné odpoledne a čaj o páté vám přeje Martin Melicher, váš moderátor pro dnešní odpoledne až do sedmi. Poslední hodina v mý režii pro dnešek. Dáme si samozřejmě ale píseň na přání, pište mi do Messengeru Rock Radio o svůj oblíbený song. No a proč říkám poslední hodina v mý režii? Já jsem tady sice až do sedmi, ale od šesti do sedmi hraju podle vás. Vy totiž budete psát do Messengeru Rock Radio celou hodinu, no a rok na přání na vás čeká. To znamená, že písně, na který se nedostává, stane teďko, ty si tady uložím a budu to sypat vaším směrem za hoďku. Ghost, Aerosmith, anebo Horký, že slíže a já zprostá, no, že jsem tak zprostej, tak tohle je ještě ode mě, no a hned potom píseň na přání podle vás.

Nemusíš randit s modelkama, abys byl rocker. Rock je slušná muzika pro všechny. Yeah,

0: Nickelback. Photograph. Tahle ta pecka vyšla v roce 2005, stejně jako Star Wars epizoda 3 Pomsta Sithů. Tohle je velice random fun fact, který doufám, že někteří rockeři z vás ocení. Takže vlastně už je to docela stará píseň, byť ji považujeme za novou. Každopádně my pokračujeme, dáme si píseň na přání. Mám tady zprávu od Lucky. Ahoj, chtěla bych poprosit, zda bys mohl zahrát mému manželovi Jirkovi a mě k 10. výročí svatby, které jsme oslavili teď koncem září. Jako dárek jsme si dali lístky na listopadový koncert Harley. A aby nám to čekání uteklo, mohl bys nám prosím zahrát svatební košile od Harley. Díky moc a přeji všem krásný víkendový večer. Díky, Lucka. Luco, já tě zdravím a samozřejmě i tvého muže Jirku. A mám tady svatební košily, pořádně si to užijte, no a rockeři, na koho se nedostalo. Nebojte se, už od 6 rok na přání.
1: Chceme ho postavit vlastníma rukama,
2: vybrat dobrý materiál
1: a vybudovat náš domov. Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
3: Voda je fajn. V létě na koupání. V zimě na hokej. Dá se z ní uvařit pivo. Ale v baráku ji teda fakt nechceš. A proto jsme tu my, Charvát AS, spolehlivý výrobce asfaltových pásů a střešních šindelů. Charvát AS, čtvrtá generace rodinné firmy s ryze českým kapitálem. Charvát AS, máme asfalt prostě v krvi. www.charvat.cz.
4: Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička? Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy? Bavila by tě kreativní práce a komunikace s lidmi? Tak změň svůj život a pojď s námi prodávat rádio. Napiš nám o sobě pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe. Prostě se nám prodej a ukaž, co v tobě je.
5: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz.

Vyberte si rockový album na sobotní večer. Zajímá nás to, co zajímá vás. Rockový referendum. Na vašem hlasu záleží. Sobotní rockový referendum servíruje něco málo z Rock Radio Stage. Jedničku vyfasovali Devil Heads s deskou Superhero z roku 2021. Dvojku schytal Miloš Dodo Doležal a jeho Vitacit Revisited 1975 až 1991 Part 3 z letoška. A do třetice tu máme Odysseu a jejího skauta z roku 2010. Hlasujte na našem webu rockovýradio.cz. Vyberte si rockový album na sobotní večer. Zajímá nás to, co zajímá vás. Rockový referendum. Na vašem hlasu záleží.

0: Láska ne vždy přichází včas, ale co přijde včas, je určitě jedna krok na přání od 6 do 7, no a od 7 do 8 rokový referendum. Vy jste odhlasovali desku Miloš Dodo Doležala z roku 2026, Vitacit Revisited z roku 75, Part 3. Je to úžasná věc samozřejmě od tady toho pána Vitacitu, takže si to pojďme poslechnout po roku na přání, ale teď už můžete psát do Messengeru Rock Radio o svůj oblíbený song, o svoji oblíbenou píseň, no a já vám ty vaše písně budu samozřejmě střádat a posílat vaším směrem do éteru od 6, od 18.00. Teďko do konce hodiny ještě něco ode mě, Dimitri, Queens of the Stone Age, anebo Ozzy Osbourne, I Just Want You, no a ještě nějaká ta kultura.
1: Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se ze surikatí hlídky.
2: Pozor, pozor, hlásíme zvýšený pohyb. Smích se šíří areálem. Trampolíny jedou naplno a lidi se pořád zastavují. My sledujeme je, oni sledují nás. Léto je ideální čas být zvědavý. A v tom jsme my, surikaty, opravdu dobré. Tak.
1: Zoopark Zelčí. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
3: Řekni třikrát, strč prst skrz krk.
4: Znám lepší. Sklaprostroje, sklaprostroje, sklaprostroje.cz.
3: Co?
4: Kvalitní skla pro zemědělské a stavební stroje.
3: Sklaprostroje.cz.
4: Specialista na skla pro pracovní stroje.
5: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
6: Rock Radio, co se děje?
7: Léto je definitivně za námi, takže se nám akce zase vrací pod střechu. A že je jich spousta. Tak v Praze můžeme vyrazit třeba na Harley. V kulturním domě barikádníků se staví se svojí Tak jdem dál tour. Jako host zahrají Loco Loco. Vystoupí tam ve čtvrtek 8. října a pak hned v pátek 9. Koho to táhne víc k punku, tak 9. října nemůže chybět v pražském Rock Café. Na akci God Save the Punk zahrají SPS a The Fialky. Punkový to bude taky v Modrý Vopici v sobotu 10. Na druhým Punk Distrofestu zahrají Vision Days, Driák, VVU, Posilový autobus a řada dalších. A ještě jeden tip s předstihem. Ve čtvrtek 15. října dorazí do klubu District Symphonic metalová Xandria a spolu s ní zahrají v Praze i Seven Spires a Secret Rule. Tak se bavte. Pro Rock Radio, Šárka Holubcová.

0: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Inntech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
1: Ahoj, zdravíme posluchače Rock Rádia. My s Harlem jdeme dál a zveme vás na naše koncerty na 8. a 9. října do Prahy na Barču. Vstupenky koupíte v síti gooout.net. Takže ještě jednou, Harlem 8. a 9. října v Praze na Barče. Tak

0: každém daru lásku tvou i mou. Bela byl dárky od srdce, Bela byl CZ.
1: Jediný slušný rádio. Rock rádio.

0: Studio. Počasí.
1: Počasí na zítra, na neděli jasno, na severozápadě postupně polojasno, po ránu možnost nízké oblačnosti nebo mlh, tak s tím počítejte, pokud někam pojedete. Denní maxima 17 až 21.
0: Charvát AS. Spolehlivý výrobce asfaltových pásů a střešních šindelů. www.charvat.cz. Máme asfalt prostě v krvi. Rock Radio. Rock napsání.
1: Krásný podvečer, nebo už možná večer vám přeje Martin Melicher, no a vyladíte Rock Radio, máme rok na přání, celá hodina je podle vás. No, co to znamená? Znamená to, že byste si měli napsat do Messengeru Rock Radio o svůj oblíbený song, protože opravdu celá hodina je jenom ve vaší režii, no a já to budu sypat do éteru vaším směrem. Nebudu to zdržovat, protože, jak už jsem říkal, je to podle vás a ne podle mě. Rammstein Oslanda je první píseň na přání, kterou tady pouštím. Je to pro Honzu, který na Rammsteinech byl už asi pětkrát, jak sám říká. Konkrétně pětkrát, ano. Takže zná velice dobře, takže určitě ví, že moje Duolingo není dost dobrý na to, abych řekl Oslander dost dobře v němčině. Každopádně to můžu jenom pustit. Rammstein, už teďko.

Evča napsala o panoptikonech, mi tu číslo pro jejího manžela Aleše, všechny komcesy a arcipány a samozřejmě pro tebe do studia. Mám tady další zprávu od Honzy. Ahoj, můžu poprosit zahrát mému švagrovi do Jetřichova, má narozeniny a já tam bohužel nemůžu být. A že mu přeju všechno nejlepší k narozkám, třeba AC/DC, Thunderstruck, díky moc. No a Thunderstruck it is.

0: písně na přání vaším směrem. Samozřejmě v rámci roku na přání, které je každý večer tady na Rock Rádiu, o víkendu máte aspoň jednu hodinku, no ale pořádně nadupanou celou hodinku, podle vás. Mám tady zprávu totiž od Honzy. Zdarec, šla by při tom dnešním krásném počasí nějaká pecka od Krucipisk, bylo by to pro všechny, kdo užívá dnešní krásný den. Díky moc. No a krásný den bude s Blábolem, protože to je věc, kterou jsem od Krucipisku vybral. Tomáš Ajíček samozřejmě 29. Úžasná věc za mě, kdo chodíte na koncerty, víte, že tyhle ty pecky jsou naživo prostě úplně nejlepší, ale já vám můžu samozřejmě nabídnout tady teďko Éter Rock Rádia a myslím si, že to stojí za to, takže Krucipisk, Blábol, no a hned potom další píseň na přání, takže pište mi do Messengeru Rock Rádia o svůj oblíbený song, stále můžete přispět do dnešního roku na přání.
1: Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.
2: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
3: Tak dobře poslouchejte.
2: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
4: House Running.
3: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
2: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
3: Budete viset 101 metrů nad zemí.
2: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
5: Maminko!
3: Prostě pořádnej adrenalin.
2: Tenhle zážitek najdete pouze na...
6: firmanazážitky.cz.
7: Sedíš celý den na přepážce a vracíš se domů otrávený a bez nálady. Potřebuješ změnu, ale nevíš, kde práci hledat? Láká tě kreativní a cool práce v superkolektivu? Tak zahoď razítko a pojď s námi prodávat rádio a žít nový život. Nechceme CVčko, prostě o sobě napiš pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe.
8: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz.
9: V Baumaxu jsme koupili novou podlahu za 195.
10: Laminátovou.
9: A voděodolnou.
10: Která zvládne tvoje rozlitý kafe i moje vaření.
9: Přesně.
10: Laminátová podlaha Dub Scandy a Dub Harmony v Baumaxu jen za 195 korun. Platí do konce října.
9: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
11: Ahoj, zdravíme posluchače Rock Rádia. My s Harlem jdeme dál a zveme vás na naše koncerty na 8. a 9. října do Prahy na Barču. Vstupenky koupíte v síti gooout.net. Takže ještě jednou Harlem 8. a 9. října v Praze na Barče.

Iron Maiden pro Káju. Can I play with madness? No, ještě, že nejsem zpěvák, ale jenom moderátor, rockeři. Tohle je Rock Radio, no a máme 18.30 a samozřejmě rok na přání, celá hodina je podle vás. A my si teď dáme Odysseu, která sice prohrála oproti Miloši Dodo Doložalovi se svojí deskou, která měla zahrát na rokovém referendu, ale já tady naštěstí mám Radku, která právě napsala: zahraj prosím něco od Odysseu, když v tom referendu jsou tak silní konkurenti. Díky, je to pro všechny, kdo milují Odysseu. A tím samozřejmě nemyslíme Odysseu s Mattem Damonem, ale Odysseu, jo, to je život, která teďko zahraje na Rock Radio.

0: A rok na přání na Rock Rádiu s Martinem, samozřejmě celá muzika podle vás. No a já tady mám hned další zprávu od Šuly. Čauky, dneska mám narozky 33 let, zahraješ mi prosím nějaký super song. No, já ti přeju všechno nejlepší k narozeninám. Opravdu to myslím vážně, mě bylo teď nedávno 30, taky jsem si říkal, ty jo, 30 let, ale pro tebe 33, ježišmarja, to je málo. A ty jsi chtěla je od Subways, který tady bohužel nemám, tak jsem si říkal, ty jo, možná něco podobně progresivního punkového od samozřejmě mladší kapely. Mám tady z roku 2005 Arctic Monkeys, I Bet You Look Good on the Dance Floor, tak to posílám tobě samozřejmě ještě jednou, všechno nejlepší k narozeninám.
1: Xandria, symfonik metalová krása míří s novou deskou Eclipse do Prahy. Čeká vás dechberoucí show. Xandria, Seven Spires a Secret Rule. Tři půvabné ženy, tři epické kapely. Jeden večer, 15. říjen, Pražský distrikt.
2: Máme případ. Nepříjemný zápach a plíseň.
3: Máme podezřelého?
2: Ano, vlhkost.
3: A jak ji dostaneme?
2: Jednoduše, nasadíme pohlcovač Stop vlhkosti od Henkel.
3: Pohlcovač vlhkosti a zápachu?
2: Přesně. Tichý, bez elektrické energie, zlepšuje kvalitu ovzduší a chrání proti vzniku plísní.
3: Dokonce v různém barevném provedení, takže případ vyřešen.
2: Ještě ne. Musíme ho koupit.
3: Pohlcovač vlhkosti a zápachu Stop vlhkosti od Henkel. Najdete v Baumaxu a na baumax.cz.
4: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
5: No, říkala, že nic nechce.
4: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
5: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
6: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
5: Romantickou večeři.
6: Pobyt pro dva.
5: House running.
6: Jízdu v supersportu.
5: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
6: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
5: Nejlepší zážitky hledejte na
7: firmanazážitky.cz.
8: Chceme ho postavit vlastníma rukama?
9: Vybrat dobrý materiál
10: a vybudovat náš domov.
11: Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
12: Sedíš celý den na přepážce a vracíš se domů otrávený a bez nálady. Potřebuješ změnu, ale nevíš, kde práci hledat? Láká tě kreativní a cool práce v super kolektivu? Tak zahoď razítko a pojď s námi prodávat rádio a žít nový život. Nechceme CVčko, prostě o sobě napiš pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe.
13: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz.

Vidět tohle naživo je určitě zážitek, rockeři. Komu z vás se schválně poštěstilo vidět Metalliku, když jsem přijela? Věřím tomu, že to byla většina z vás, pokud jste chtěli jít. Samozřejmě tohle je rok na přání, tohle bylo pro Elišku, doslova píseň pro Elišku. No a my pokračujeme, do konce hodiny už máme jenom pár písní na přání, hned potom rokový referendum Miloš Dodo doležal pro vás celá hodina, jenom podle vás. A samozřejmě, jak jste si odhlasovali na rokovém referendu, no a teď si dáme Nirvánu Poli, taky úžasná věc na kytaru, je to lehký, snadno zapamatovatelný, no a tohle je pro Jindru, který má dneska noční a už tam je a těší se, že bude poslouchat Rock Radio, když už teda musí makat takhle v noci. Já si to posílám, no a rockeři, my se slyšíme hned ráno, budu tady nastoupený v 7, takže pokud máte teďko noční a hned raní, no tak samozřejmě tady budu celou dobu, že jo. Nirvana Poli pro vás.

0: Aktuální rokový referendum je minulostí, ale už pro vás připravujeme nový. Desku na příští sobotu si budete moct odhlasovat na našem webu rokovýradio.cz.
1: Rock Radio. Rock je slušná muzika.

0: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, bannery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
1: Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička? Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy? Bavila by tě kreativní práce a komunikace s lidmi? Tak

0: Pozor, přijíždí dýňová sezóna.
1: Na farmě Vraňany je vše ve znamení dýní.
0: Dlabání, malování, dýňová stezka, fotokoutky a spousta podzimní zábavy pro děti i dospělé.
1: Dýně si u nás můžete i koupit na vaření i podzimní výzdobu.
0: A když vám v tom všem vyhládne, čeká vás třeba dýňový koláč, dýňová polévka, dýňové burrito, dýňové noky, dýňová pomazánka a dokonce i dýňové kafe.
1: Dýňový ráj na farmě Vraňany.
0: Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.

Nestihli jste o víkendu žádný koncert a máte málo živýho roku v krvi? Potřebujete nakopnout živou muzikou před náročným pracovním týdnem? Nalaďte si Rock Radio v neděli večer a vychutnejte si rockovej živák. Místo v první řadě na koncertech těch nejlepších rockových skupin vám drží Kamil Dráb. Rockovej živák. Každou neděli od 19 hodin na Rock Radio.

Rock Radio. Rockovej večer. Máte za sebou pernej den? Rockovej večer vás z toho dostane. Balzám na vaše pocuchaný nervy a zvýšený krevní tlak, to je Rockovej večer. Od pondělí do pátku úderem 8. na Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

Když usnou lesy hluboké a kolem ticho jest, je tu rocková noc a Jirka Němý. A s ním spousta slušný rockový muziky z českých luhů a hájů, českých zkušeben i garáží. Rocková noc od 10 večer až do rána na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

Jeden za 18, druhej bez dvou za 20. Kuba Vaňas a Petr Janda. Dva muzikanti, kterým se zachtělo mikrofonu. Každý všední den se připravte na nálož hudebních zajímavostí, novinek a nejapných žertů. Rokový odpoledne s Kubou a Petrem každý všední den od 15 do 18 na Rock Rádiu.

Rock Radio. Rockovej víkend začíná v pátek večer a končí v pondělí ráno. Víc už ho natáhnout nedovedeme. Pokud se vám v týdnu něco nepovedlo, máte šanci to o víkendu napravit. Rockovej víkend na Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

Po vydatným obědě nejlíp vytrávíte se slušným rokem. Nikam se nežeňte a dejte si voraz. U nás jedině slušnej a rokovej. Od pondělí do pátku od 12 do 15 rokovej voraz s Danem. Hoďte si nohy na stůl a odfrkněte si se slušným rokem. Práce vám neuteče. Rokovej voraz s Danem. Každý všední den od 12 do 15 na Rock Rádiu.

Taky jste měli hektický ráno? Načerpejte energii v rokovým dopoledni. Vaším společníkem bude odborník na slušnej rok Kamil Dráb. Rokový dopoledne od pondělí do pátku na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

honí vás mlsná? Máte chuť na pořádnej rokovej nářez? Nebo radši něco jemnějšího? Z našeho nabušeného jídelníčku si vybere každej. Elektrický oběd na Rock Rádiu. Každý všední den úderem 11. dopolední přijímáme objednávky přes naše sociální sítě a celá hodina se nese ve vaší režii. My vám to jen pokrájíme, podusíme, připečeme a naservírujeme. Tak se neupejpejte a objednávejte. Elektrický oběd. Každý všední den od 11 do 12 na Rock Rádiu.

0: Propásli jste středečního hosta? Zajímá vás, co se konkrétní týden událo v rockové historii? Chcete znát příběhy legendárních Alp? Nebo si poslechnout rozhovor s osobnostmi motosportu? Není problém. Podcasty Rock Rádia jsou vám plně k dispozici. Hvězdný host, Rocková kronika, Deska měsíce a Motokeci speciál. Najdete je na našem webu rockoviradio.cz a na streamovacích platformách. Slušný podcasty Rock Rádia můžete sjíždět kdykoliv, kdekoliv. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Srovnejme si čas. Přesně za 20 minut se sejdeme u stolu.
2: Nemám hodinky.
1: Dobře, tak za 15.
0: Rock Rádio. Konec legrace.

0: vyznáváte jedině klasiku a s žádnýma novotama si na vás nepřijdou? Jak tomu není minimálně 40 let, tak tomu teče mlíko po bradě? A ty mladý stejně neví, co je dobrý? Nalaďte si náš stream Legends of Rock a budete na svých. Od AC/DC po ZZ Top, klasika a legendy roku. To je náš stream Legends of Rock na rockoviradio.cz.
1: Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
2: Karte. No to vidím. Já potřebuji, aby mi někdo napovídal. O tom Garde vím, proto to tak hraju, abych mohl dát Garde. Garde. No. Nemůžeš.
3: No tak to je mát.
2: A proto to tak hraju. No to mám rád, když mi někdo radí a nerozumí tomu. Takhle bych jak v životě nemohl táhnout já, ne? A vůbec jsi ten nejprotivnější rekrant, jakého jsem ty viděl. Ty, Garde.
4: Pojď si zahrát.
2: Já to nehraju.
4: Tak jak to, že jsi mu radil?
2: Radit já umím, ale hrát ne.
1: Rock Radio. Konec legrace.

0: Rock Radio. Rocková noc. Každý večer od 10 startuje na Rock Rádiu Rocková noc. Slušná rocková muzika a legenda českého éteru Jirka Němý. Moc nemluví, za to slušně hraje. Rocková noc s Jirkou Němým. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Počkej, počkej, zastav. Vykájá. Ahoj, ahoj, Kájo, ahoj. Já tě znám. Ty mě neznáš?
2: Bohužel, já si nepamatuju.
1: Jak nepamatuju? Ne. No, pojď. Napijem se, já si panáka, pojď. Ne, pojď sám žrát.
2: Prosím vás, nezlobte se, ale já hrozně pospíchám. Já se omlouvám.
1: Nebemněš, jak mám taxík a tak stále pojedem.
2: Je mě líto, ale
1: vypojď nás, spíchám. Vypojď nás.
3: Dobře.
1: Pojď taxíkem, jdem sám žrát.
2: Naschle, bavte se dobře, já pospíchám.
1: Kájo, nebemně, toto všechno je moje. Kájo, toto všechno je moje.
2: Pojďte,
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Když usnou lesy hluboké a kolem ticho jest, je tu rocková noc a Jirka Němý. A s ním spousta slušný rockový muziky z českých luhů a hájů, českých zkušeben i garáží. Rocková noc od 10 večer až do rána na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Názes. Opravdu vás pobaví.
1: Kdo se ptal na tvůj názor? S kým si myslíš, že paseš krávy, až vychováš vlastní dceru, tak přijď diskutovat se svým otcem. Viděl jste to, pane profesore? Francouzštinu, angličtinu, hodiny klavíru člověk platí a takový monstrum.
2: Takže co říká o nocích odborná literatura? Cituji. Jemný vídeňský noc.
1: Já ti dám život! To je tím, s kým se táháš, s nějakým anarchistickým bohemem, rudým bolševickým nokem.
0: Rock Radio. Konec legrace.